0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic jiného.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Rádio, hej!
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Milí posluchači, právě začíná další díl pořadu Hudební výročí, ve kterém se budeme zabývat tentokrát 18. kalendářním týdnem, takže přeji pěkný poslech.

30. dubna v roce 1977 Led Zeppelin vytvořili tehdejší světový rekord, když na jejich koncert přišlo do Michiganu 76 229 lidí a v roce 1971 se narodil Chris Henderson, kytarista v kaple Three Doors Down, takže my si je teď pouštíme a je tady song It's Not My Time.

1. května v roce 1980 jeho africká vláda zakázala skladbu Another Brick in the Wall od Pink Floydu, protože ji černošská mládež začala vyznávat jako svůj protestní song proti úrovni vzdělávání a školství zemi. Takže my si ji teď pouštíme.

My se teď krátce přeneseme na českou scénu, protože 2. května v roce 1942 se narodil lídr, kytarista a zpěvák kapely Olympic Petr Janda.

Přátelé, všechny události 18. kalendářního týdne jsou za námi a to znamená, že končí i další díl pořadu Hudební výročí. Takže já se s vámi musím rozloučit a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj!

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.

0: Poslouchám rádio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: Rádio Hej. Zůstaň s námi a bude ti hej.
1: Hey!

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.
3: Radio Hey.

0: Do 5 minut jsem u vás. Buďte prosím před domem, máte tam zákaz zastavení.
1: Kurýrní služba má snad výjimku, ne?
0: Ne, nemáme žádnou výjimku, vážená paní. Dávají nám pokuty, jako všem. Ženská bláznivá, nemám diplomatickou imunitu.
2: Kurýr má zpoždění.
0: Od 2. května ve Východočeském divadle v Pardubicích.
3: Bylo 11 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání, šéf? Hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou?
7: Nevadí. Je tady Radio Hey. Radio Hey vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hey vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hey, váš průvodce dnešní realitou.

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Ah.

0: poslouchám Rádio Wave, protože hraju slušný Big Beat a mě baví zůstat na hit.
1: Vážin! Takže

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redzet, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
2: Vítejte u aktuálního Playlist Music, já jsem Standa Čeněk a také tentokrát pro vás mám hudební novinky, a to jak zahraniční, tak domácí, a dnes se také dvakrát podíváme do minulosti, konkrétně na to, o jaké muzice jsme v našem pořadu mluvili loni a předloni. Začíná Playlist Music.
3: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

Britská indie rocková kapela The Enemy se vrací s pátým albem a nutno říci, že čekání se vyplatilo. Kapela zní svěže, zní energicky a hlavně, jakoby ji hraní opravdu znovu bavilo. Nové skladby sázejí na silné melodie, výrazné kytary a refrény, které si publikum velmi rychle osvojí. Úvodní skladba, kterou za chvilku uslyšíme, tak má všechny předpoklady stát se koncertním hitem, ale takových nahrávek je na novém albu mnohem víc. Já myslím, že tahle deska vás rozhodně nesklame a pokud jste ji minuli, tak možná právě teď je ten správný čas ji objevit.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Playlist Music. Nové album je na scéně. Německý kytarový mák Axel Rudi Pell vydal 20. března 2026 své nové studiové album Ghost Town. Deska přináší poctivý hard rock plný silných riffů, melodických refrénů a typické Pellovy atmosféry. Fanoušci se můžou těšit i na zajímavé hosty, třeba duet s legendárním Udo Dirk Schneiderem. 11 nových skladeb, včetně singlů jako Guillotine Walk nebo titulní Ghost Town, slibuje další silný přírůstek do jeho bohaté diskografie. Tak co ty na to? Poslechneš si to hned, nebo si album necháš na pořádný rockový večer?

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Teď pro vás v Playlist Music máme novinku ze světa moderního metalu, protože mezinárodní ženská formace Venus 5 vydala 20. března své druhé studiové album a na té novince se kapela posouvá k poněkud tvrdšímu, více metalovému zvuku, ale stále si drží silné melodie a moderní produkci. No a výsledkem je energická kombinace riffů, elektroniky a výrazných vokálů, která potěší fanoušky současné evropské scény. Podle samotné kapely je to nové album divoké, elektrické a neskrotné a přesně taková je i jejich aktuální tvorba.

Playlist Music se nevyhýbá ani domácí hudební scéně. Po 10 letech od posledního studiového alba se legendární česká rocková skupina Abraxas opět hlásí o slovo, a to s novým počinem, s novým albem, které se jmenuje Záchytnej bod. Tohle nové dílo je nejen oslavou hudebního vývoje kapely, ale také významným milníkem při příležitosti 50 let existence jejího hudebního působení. Vydání alba samozřejmě doprovázelo několik singlů a také videoklip k titulní skladbě. Právě tu si teď pustíme.

Podruhé se dnes v Playlist Music podíváme do historie, konkrétně o jeden rok zpátky, do dubna roku 2025. Tehdy jsme si v našem pořadu představili třeba nové album skupiny Waterboys nebo skupiny Epica. Nové album loni v dubnu vydali také Elve King nebo Mayday Parade. Pak jsme si říkali o loňském dubnovém albu, které vydal James Arthur, taky skupina Heat nebo Ghost. Českou hudební scénu loni v dubnu zastupoval Michal Prokop a album Ostraka. No a my si dnes připomeneme loňské dubnové album, které vydal Billy Idol. Ta deska se jmenuje Dream Into It. Je to už 9. deska tohohle hudebníka a na něm také skvělý duet s kanadskou zpěvačkou Avril.

Posloucháte playlist Music a my se opět podíváme na domácí hudební scénu, protože na tu se vrací kytarový mák a virtuos Michal Pavlíček, a to hned s novým albem, to se jmenuje Na obzoru. Ta deska nabízí takovou zajímavou kombinaci, nabízí jak energické kytarové pasáže, tak i klidnější, téměř meditativní momenty. Michal Pavlíček tady znovu dokazuje, že i instrumentální hudba může být silně emotivní a srozumitelná. Novinka navíc není na jeden poslech. Pokaždé v ní totiž objevíte něco nového. Tady je jedna ukázka.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Švédská hardrocková trojice The Jams se vrací s novým albem Year of the Snake a podle ohlasů jde o jednu z nejvýraznějších rockových desek letošního roku. Kapela navazuje na úspěšný debut Phoenix a přidává ještě víc energie, silných melodií a poctivého kytarového zvuku. Na albu najdete jak svižné rockové vypalovačky, tak i melodičtější momenty. A pokud máte rádi moderní hard rock s nádechem klasiky, tak vám tohle album rozhodně udělá radost.

0: A to je pro dnešek všechno z Playlist Music. Mějte se skvěle a těším se příště zase naslyšenou.
1: Playlist Music. Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music.

0: Právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou.
3: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosních vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Kurýr, do 5 minut jsem u vás. Buďte prosím před domem, máte tam zákaz zastavení.
1: Kurýrní služba má snad výjimku, ne?
0: Ne, nemáme žádnou výjimku, vážená paní. Dávají nám pokuty, jako všem. Ženská bláznivá, nemám diplomatickou imunitu.
1: Kurýr má zpoždění.
0: Od 2. května ve Východočeském divadle v Pardubicích.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Hey Radio.

Tak, milí posluchači, hezký a příjemný večer, vlastně příjemný odpoledne. Je tady neděle a z nedělí začíná pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Dáme si odevírák večera, to bude dneska, když máme toho Lennona Dickinsona, tak Bruce Dickinson a pak kalendáři. Tak jdem na to.

Bruno Kingston, co by odevírá k večera, jak bývá v neděli zvykem, kalendář. Začneme dneska rokem 1919, co se stalo, událo teda v dějinách muziky 3. května. A v roce 1919, to už je pytel kalendářů teda, se narodil Pete Seeger, to je významný muzikant, zkusíme nějaký jeho kultovní záležitosti. Folkař teda především. Yeah.

Tak to byl Pete Seeger, dokonce Bruce Springsteen natočil zajímavý album k poctě Pete Seegera. A možná bychom si ho mohli připomenout, ale teď vydržte, mám tady první, dalšího, druhýho. Je to kapela. 1944, to se narodil Pete Staples. To jsou Trox, to byla téměř super kapela, dá se říct. Ale to už je taky dávno, ale my pamětníci to pamatujeme.

Tak to byla super kapela, teď si dáme zase popinu trochu. V roce 1948 se narodil John Richardson, to je kapela Rubec. The Rubec, ty měli obrovský hit. Lomcovalo hitparádama, ale taky byl první a poslední. No, to se u některých kapel stává. Rubec, Sugar Baby Love.

Dokonce je i na YouTube k vidění videoklip s nima. Jo, a to je přesně to, co nemusím. Jo, takový ty aranžovaný tohle. No, hruza. Ale zase, jak říkám, trhalo to hitparády a vydělali na tom spoustu prachů. A ještě taková zajímavost, ten vokál hned na začátku, a pak se to tam několikrát v refrénu opakuje, že jo. Tak ten vokál ostře vysoký, prostě Bůh ví, kde vysoko až, tak to zpívá chlap. To byste nevěřili, ale je tomu tak. No, podíváme se dál, co tady máme. Mary Hopkin. Mary Hopkin byla křehká dívčina, nahrávala pod firmou Apple, což patřilo Beatles, oni chovali docela síhejčkali holku, taky jeden, dva hity, ale byla dobrá, velmi teda, jako co se týče pěveckého umění,

Tak tohle to už bylo lepší. Dokonce se to občas někde i hraje. Pak tady máme 53. To bude Christopher Cross. Nebude to Christopher Cross, ale bude to Brew Hall. A to je zpívák, tak to dáme, no.

Podíváme se o kousek dál a vidím tam, koho tam vidím? Steve Jones, to jsou pistole, no tak dáme. Sex Pistols.

Dobrý, a teď se podíváme na rok 65. V roce 65 vidím ho tady dvakrát, tak 60, ten pátom, kolikátýho máme dneska, ano, 3. května se narodil Dan Schuster, tak to je jasný, to je tichá dohoda.

To je notoricky známá věc od Tichý dohody, hodně se to hrálo taky. A co tady vidím, ten druhý 65. rok. 3. května Beatles natáčejí další záběr pro film Help na planině v Salisbury s 3. tankovou divizí. Já si musím vzpomenout, co to bylo za píseň. Myslím si, a domnívám se, že to bylo asi tohle.

potom tady mám takovou zajímavou věc a to je rok 68, taky ho tady vidím dvakrát. Vidím ho tady dvakrát, skutečně. Poté, co se Beach Boys vrátí ze studií a meditací, tedy přesněji, abych to řekl, u Maraše Yogiho v Indii, udělají z tohoto člověka, tedy z toho jogína, svýho předskokana na svém dalším turné. Ovšem asi nebyl to dobrý nápad, protože polovina koncertů se musí nakonec zrušit. No. Tak já vám stejně zahraju bez toho Marakeše Yogiho.

nezvykle tvrdý, Beach Boys, no, budiš. Rok 1968, jak jsem říkal, tak ještě jednou. 3. května Jimi Hendrix se svojí kapelou Experience nahrávají známý kousek Voodoo Child, která se objeví o 2 roky později na dvojalbu Electric Ladyland. To je hezká věc. A taky trochu Big Beatu v našem kalendáři.

Jimi Hendrix to hrál taky na Woodstocku, tohle, mimo jiný, taky to se by někdy našlo tady, ale pak tady máme rok 1968, ještě jednou, po třetí, nebudete tomu věřit, ale je tomu tak. A to se narodil Jay Darlington, to je kapela Kula Shaker. Ty vstoupili do dějin jednou, když hráli cover verzi Hush, týhletý známý písně, myslím, že jsou to Purplové. Ale my si dáme od nich něco jiného pro dnešek, aby jsme nehráli furt jedno to samé v kalendáři.

Tak to bychom měli speciální kapelu, jak jsem hlásil, Kula Shaker. A ještě bych pro vás něco vyhrábnul tady, aby jsme to nějak zašpuntovali, ten kalendář. V roce 74 Led Zeppelin představují světu svou vydavatelskou firmu Swan Song. Já vám pustím něco od nich. Oni měli vlastní vydavatelství, to jo, ono to šikovný. Jo, aspoň z kapely nikdo neždíme peníze, to vydavatelé dělají. Tak, co od nich dáme? Communication Breakdown.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: A nic nehrajem. Dneska máme neděli, to je jasný. Na našem stadioně není tolik diváků, protože si jedou v podstatě rozjížďky a trénink. Ale budete tomu věřit, hned chumel závodníků. A dneska, přátelé, dneska jako první protrhnul cílovou pásku Jára Mrkvička z Mokrýho Tyl. To je výkon. Jára Mrkvička jezdí za dobráky z Mokrýho Tyl, takže gratulujeme, blahopřejeme. A bude to prej taky pro Jirku Hendricha do hasičárny, kde jsou všichni na pivu. Netáhla.
3: Kašli jste!

Bartek, no vidí tata. Druhý je dneska Libor Mnichovický. Libor Mnichovický to vidí na Aničku Malinovou od Landy. Tak zdravíme a posíláme.

zabijáno, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším

kočáře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní.

pasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysl

Tak to bychom měli Janičku Malinovou, jak jinak, a kdo bude třetí dneska? Třetí támhle letí, jak se říká lidově. Vladěnka dává krásný večer, přeje do rádia, děkujeme, a posílá s holkama tatínkovi moc pozdravů a obětí. Tak jo, a chce Expo Penzion na jednu noc a já to nemám. To jsou věci, co teď? Tak dám Expo Penzion a dám metalovou holku, to je taky dobrý. Shock!

Marta Mouka Uhlák. Marta Mouka Uhlák dává Lauter, Hledači pokladů. A kde hledat poklady? Co píše Marta Mouka Uhlák? Ahoj Honzíku, zdravím a čest.

Tak to byl Outer, hledači pokladů a Marta Mouka Uhlák, zdravíme Martu Mouku Uhlák a ještě Tatrovák, zdraví pracující třídu. Co pak dneska uslyší pracující třída? Pracující třída uslyší dneska Arakain a Páge Satanas.

ACDC nám dohrávají, posloucháte rádio, hej, posloucháte nedělní pořad mezi Johnem Lennonem a Brody Kinsonem. Vašek to vidí na vstaňte, pane Lincolne. Od koho? Od traktorů mám takovej dojem. Tak jo,

Pak tady máme Mišoše. Zdraví Mišoše, našeho stálýho posluchače a dluh od včerejška, když už se Mišoš nevešel, tak tady to je. Zdravím.

pak se podíváme a vidíme, koho nevidíme. Vidíme Pavla Skřivsoudova a to bude co? To bude Sirenia. Taky dobrá kapela. Euforia, jak dáme, no?

A kam se podíváme teď? Podíváme se do Krusičan. Zdravíme Hakyho a kolektiv. A vypadá to na zvony od Vitacitu.

Tak ještě jednou pozdravit do Krusičan. A máme tady koho? Máme tady Bugyho. Bugy píše: ahoj Honzo, zahraj všem řidičům na noční směnu píseň od Iron Maiden. Tak jo, tak dáme. Tak zdravíme šoféry všechny a posíláme.

Jirka z Frýdku Místku dává Kern blízko nás a bude to pro Aldu z Hukwald a taky starýmu Cipovi Maxovi. Tak jo, tady to je.

Teď musím vybrat něco, co by vyšlo do 9. hodiny. A já musím, já tady nic takového nevidím, ale kolik máme, no. Já si myslím, že bychom to měli, mohli zalepit nějakou krátkou písníku, příkladu třeba od Raymonds. Myslíte, že by to šlo? Aby jsme konečně taky dneska zahoukali 9. Včera jsme se k tomu nedostali. Raymonds, no. Já si myslím, že to půjde, no. Tak vydržte a je to tam.

0: Tak jak to máme, no? 21.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Na nic si nehrajem.
0: Vilda píše, že by rád Unizono, starý album nějaký, no a kde ho vzít a nekrást, teda. A něco tady bude. Ahoj Jendo, tak si dáme jednu vzpomínku na mládí. Díky Vilda a Renča. Asi by to mohlo být od Unizona. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy. No to už je nějaký pátek.

Nechal jsem si na růzlový vlasy. No dobrý. A Jirka Pačes, už jsme se na Moravě. Jirka Pačes to vidí na Halloweeny. No vidíte to. Pro všechny fajn, dobrý lidi. Proč by ne?

Lenka z autobusu by ráda poslouchala dneska Judas Turbo Lover. Dík, Lenka z autobusu. Tak dáme Turbo Lover, to je vděčná skladba. Vydržte se, hned se do vás dám, jen co to pustím.

Tak, co bychom měli? Turbo Lover, to je dobrý, to je dobrá píseň, zdravíme Lenku v autobusu a od Hakyho kamarádu pro Toníka do Prosečnice nebo Úročnice, teď jsem to nějak uvedal i Hlučno v tom studiu, tak pro toho Toníka SPSka, no tak punk nikdy neškodí v jakémkoliv množství.

Tak dobrý, no a pak tady máme, vydešte mi chvilku, Max 1, 2, 3, Metalinda Jan Amos Jeanový, mám zahrát pro Lenku a taky Ludmile Haravé, píseň od Metalindy. Tak to dáme, no. Zdraví Max 1, 2, 3.

Tak co máme dalšího? Dalšího tady vidím Tomáše Zubrnického. Pink Floyd Time. Tomáš píše, dobrý večer, Jenda, mohl by tě poprosit o jedny Floydy, bude to speciálně pro kolegu Pavla z práce. Díky moc, s pozdravem Tom, zdravím Pavla i Toma a posílám ty Floydy.

No vidíte, už se to krátí zase. Nevím, jak to stihnem. Tak co tady máme? Pink Floyd Time, pak tady vidím Jana Amose Jeanovýho jsme odehráli. A Bildovi jsme taky hráli. Jurášek, Metalička, no to je slovo do pranice. Metalika tady dneska vůbec nebyla. No, tak dáme, no, Metaliku, ale něco nemoc dlouhýho, aby jsme se vešli, no. Co bychom dali? Něco z Černýho Alba asi. Mrknem na to. Vydržte mi. Tak, ještě chvilinku. Tak jo, tady to je. Zdravím Jurášku.

Luboš a Alenka. Luboš a Alenka by rádi slyšeli Honzu Křížka. Tekutý písky, zdravíme Luboše a Alenku a z garáže dokonce.

Honza Křížek, Tekutý písky. Martin píše, že by Iron Savior, to bychom mohli, to je taky zajímavá kapela. A taky jsem rád, že už nějak začíná to léto. No uvidíme, jak se to vybarví, no.

Dobrý, zajímavá kapela, taky často tady nahrajeme. Lady Punk by chtěla, nebo chtěl? Tak to dáme, no. Ahoj, Jenda, prosím o zahrání pro lepší náladu, když je zase zítra to pondělí. Obejvá, takže neděle a pak přijde pondělí.

0: A teď nastává složitá situace, milí posluchači. Možná vyhrajeme, zahrajeme ještě něco, možná nezahrajeme, protože přišli ještě asi 4 nebo 5 kusů, což je, jak se dívám na hodiny, úplně bez šance. To můžeme se zase odložit na úterý, no. Pavlík Souza, co má Pavlík Souza? Pavlík Souza má Clean Stryž, tady tak dáme. Ahoj, jen doposílám tobě, děkuju a všem k zlepšení nálady. Tak zlepšíme náladu a ono by to chtělo zahoukat hodiny taky. Mám takovej dojem. Tak dáme hodiny, no. To už se tak dívám, ono už je 10. To jsme to zase dneska natahli. Zase přes zavíračku. Jako v té hospodě, no to je...
1: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.

tak, milí posluchači, a už jsme zase za 10. hodinou, tak musíme to udělat následovně. Já tady budu mít pro Martina a Vlaďku Strakovi z Jeseníku Red Hot Chili Peppers, ale nebudu tady mít tu věc, kterou chtějí, protože ji nemám po ruce, ale nabídnu jim My Friends z toho speciálního alba, to už teda poměrně vyšlo kdysi dávno, s tím takovým obalem Art Deco. Jo, velice hezká deska, to bychom si mohli poslechnout. Potom přepojím do Prahy, protože už není zbytí, už je hodně hodin. A jakmile přepojím do Prahy, tak tam bude mít Monika v kotelně, jestli je v pohotovosti ještě u kotlů v kotelně, tak tam bude mít, co tam má, Gamma Ray, mám takový dojem, aspoň si myslím. A Terka a Belda chtěli Dickinsona, tak to bude za těma Gamma Ray. Asi takhle to uděláme. Jinak, milí posluchači, více dnes těch nějaký sirotek, jeden, dva, tři tam budou, no. Ale nedalo se svítit. Tak tedy já vám děkuju za poslech a budu se na vás těšit, kdy? Pondělí, to jsou co? Blues, ano. V pondělí bychom se měli slyšet při bluesovém pořadě a hodince přidanýho Big Beatu navíc. Já vám přeju hezký zbytek neděle, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, to je důležitý, držte vlnu.

lidi. Posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hra.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

dráze stojím a vidím se z dálky. Vidím stín za sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou. Ranní vítr mi ovívá spánky, jak rozřešení před popravou. Přilétaj hvězdy z nesmírný dálky a padaj k zemi.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...